Poslední, i kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození, tak teprve chodím spát.

Tohle je Express FM. That's what you're coming for.

to find. Been places, places, doors.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Express. Music first. Express FM.

Já nejsi! Jsem to já! Tak mi to dokáž! Zaspívej mi náš poslední hit! Bidi bidi bá! Bidi bidi bá!

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Express FM.
7: Hudba. Na prvním místě.
8: Máte to rádi tvrdý?
7: Laďte každou středu Express Edge.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park.
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Express. Music first. Express FM.

I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up?

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Music. First. Express FM. Express.

Switch me v rytme se to jmenuje. Lady Gaga, Doechii, Runaway. 6 minut po 10. hodině, zdraví vás Radek, zdravím všechny Norberty, který mají dneska svůj svátek. Jednoho Norberta znám skoro okolností. Tak pokud poslouchá Norberte, všechno nejlepší k tvým jmeninám, vám ostatním parádní sobotu. S datem 6. června posloucháte Express FM.

0: Tohle je domácí kapela, která se říká Silver Spoons a jejich debutový single, který se jmenuje He's Got My Money Now. 18. nebo se úplně teď pletu. Zkrátka a dobře, ke konci června, já vám to řeknu, 17. se otvírá náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Po dlouhé rekonstrukci se můžete jít projít po nově vydlážděném a upraveném náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech a právě při téhle příležitosti tam tahle parta zahraje. Tak si to nenechte ujít.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

10 hodin 21 minut navrch, posloucháte Express FM, dneska je 6. červen a krom jiného je dneska třeba Mezinárodní den joja, což je hračka, kterou jsem teda nikdy nepochopil, možná protože mi nikdy nešlo s ním zacházet. Krom toho je Mezinárodní den jablečného džusu. Taky vás čeká Mezinárodní den zahradnictví na vaší terase. Ano, 6. červen se vyznačuje tímto signifikantním procesem. Ale pozor, pak je tady den, který převyšuje úplně všechno. Dnes je totiž takzvaný D-Day, přesně před 82 lety. Ne 82, před 82 lety se vylodili spojenci v Normandii v rámci takzvané otevření druhé fronty za druhé světové války, to znamená Den D. Filmů, který je tohleto téma zpracovávají a připomínají, je celá řada, asi ten nejzásadnější Spielbergův Zachraňte Wayna Ryana. Takže pokud jste tápali, na co budete dneska koukat, pokud nejdete do kina nebo jinam, tak teď už to víte. Před námi další muzika, která se týká vašich hudebních typů, který můžete posílat na 602 604 903. Vzhledem k tomu, že ještě nic nepřišlo, tak já si dovolím vykopnout prvním svým hudebním tipem. Podíváme se na otvírací track druhého Eminemova LPčka, které dostalo v roce 1999 název The Slim Shady LP. Single, který spáchal Eminem a jeho objevitel Dr. Dre. Tak tenhle ten track se dá zařadit mezi nejrychleji vzniklé. Údajně ho oba dva chlapíci spáchali v Eminemově a Drejově studiu během jedné hodiny. Jmenuje se

Tohle byla Gracie Abrams Hit the Wall. Chtěl jsem říct, že se nám rozjíždí pomalu, ale jistě festivalová sezóna, ale ona se rozjede ne pomalu, ale vtrhne do dveří. A to už za chviličku Rock for People, tehle ten měsíc v Hradci Králové a hned potom. Na stejném místě v Hradci se otevřou brány Bloodfestu, za kterým nestojí nikdo jiný než Young Blood, nebo Blood, chcete-li. Tady ho máte na Expressu.

0: Já jenom připomenu a doplním, že Bloodfest proběhne v Hradci Králové 27. června tohoto roku, to znamená za 3 neděle, a krom headlinera a chlapíka, jehož jméno odráží festival, tedy Youngblooda, tam vystoupí třeba jeho dívka, která se říká Baby Struck, ale taky Matadoři, i když to slovo nemám rád, zkrátka starý pardálové ze Skotska, kapela Primal Scream. Kdybyste se chtěli naladit nějakým způsobem na Bloodfest, samozřejmě, co se muziky týká, mrkněte na Spotify, tam najdete oficiální playlist tohoto festivalu. Tohle byl Youngblood a Happier na Express FM.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.
5: Music. First.
1: Express FM.

0: Tohle byla kolaborace mezi partou Metronome a švédskou zpěvačkou Robin Hang Me Out to Dry. Pokud máte doma kindioše, rozumějte ratolesti, tedy děti, tak asi vyhlížíte společně s nimi nebo oni společně s vámi datum 18. června. Letošní 18. červen totiž přinese do českých kin Toy Story 5. Takže zase bude, zase Bas Rakeťák, hrozná legranda bude. Já se na to totiž strašně těším mimochodem. Ale říká se košile bližší kabátu, pojďme se podívat, co že vstoupilo do českých kin tento čtvrtek. Je tady Filmex.
1: Express. Express Filmex.
2: Tento týden vstupuje do kin výborný, silný a vtipný britský film Přísahám, že za to nemůžu, který líčí skutečný příběh muže s Turetovým syndromem, který se zasloužil o to, že dnes víme, že když nám někdo opravdu sprostě, ale sprostě nadává, nemusí to vždy myslet osobně. Skotsko, 80. léta. 15-letý John je nadaný fotbalový brankář a výborný student, který ovšem začne škubat hlavou, sprostě nadávat učitelům a házet po lidech jídlo. Čím se dostává do konfliktu a izolace, zatímco okolní svět, včetně jeho vlastní rodiny, jeho onemocnění nezná a nechápe. Pak John potká nemocnou matku svého bývalého spolužáka, která mu nabídne azyl a pomůže mu najít znovu sílu, radost a schopnost často vtipně použít své postižení k osvětě a pochopení. A možná si ho všimne i britská královna. Film režíroval Kirk Jones, hlavní roli obdivuhodným způsobem stvárnil Robert Aramayo, který se svým předobrazem Johnem Davidsonem strávil spoustu času, aby dokázal realisticky podat fyzické i psychické dopady nemoci. Pokud byste letos měli vidět jen jeden nezávislý film, ať je to tento.
3: Johnny D.
4: It's called Tourette's syndrome. See things that shouldn't.
3: What can you do?
5: Do you want to come in for something to eat, John?
6: Oh, fuck off, you wanker.
7: Well, it's nice to meet you too.
4: Sorry.
8: You always said I shouldn't help people like me.
9: I have Tourette syndrome, and it makes me tick.
10: Fuck you!
2: No a pak tu máme také velký návrat nekorektní parodie na horory Scary Movie, která propere novinky posledních let. Cindy s Brendou jsou stále magnetem na bizarní nadpřirozené úkazy. Tentokrát se musí vypořádat s vraždícími panenkami, nesmyvatelnými úsměvy i nástrahami sociálních sítí. A v patách jim je starý známý Ghostface. A kdože to bude spátnařovat strachy? Herečky Anna Faris a Regina Hall.
11: We're here to drink, play bad music, do some half gay stuff.
12: Why just half gay?
1: Express Filmex na Express FM.
13: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.

Přiblížila se 11. hodina dopolední. Díky za vaše vzkazy a SMSky, ve kterých píšete nejenom vaše hudební tipy, ale i příjemný vzkazy, třeba ten, který se týká toho, že vám děláme pěkné dopoledne. Samozřejmě ceníme nejvíc, jsme rádi. Jeden z vašich hudebních tipů se jmenuje Red Hot Chili Peppers. Já jsem nevěděl, jaký song vybrat, tak jsem tak nějak intuitivně sáhnul po tracku Danny California. Ten je 20 let starý, vyšel na 20 let starém dvojalbu Stadium Arcadium, které původně tahle parta z Kalifornie plánovala jako trojdesku. Nicméně to smrskli na dvojvinyl nebo dvojalbum a je to deska, která byla pro Papričky vůbec první, která se dostala na číslo 1 americké albové chart. Danny California.

různých trendcových a hodně mainstreamových anebo EDM výletech se Calvin Harris ponořil do tohohle zvuku a je velmi příjemný. Ke spolupráci vyzval zpěvačku Jazzy a vznikla z toho velmi uspokojivá věc nazvaná Satisfy. 6 minut po 11. dopolední, je tady sobota, je tady Radek a společně se mnou playlist Express FM, který utváříte i vy prostřednictvím 602-604-903, kam píšete vzkazy, hudební tipy a td. Teď už Tate McRae, Nobody's Glow. Pěkné dopoledne na Expressu.

0: Tohle byly 21 Pilots, Drug Path na Expressu ve 11:15. Kousek od místa, kam jsem jako školák jezdil na pionýrské tábory, se nachází město Česká Kamenice. Tam se za chviličku vypravíme společně. Taky si dáme Nicki Minaj, Super Freaky Girl, anebo Nothing But Thieves, Evolution na Express FM.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM. Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Skonto nabité.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
7: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
3: Express. Music first. Express

Tohle byla Nothing But Thieves Evolution na Expressu 11 hodin 22 minut v České Kamenici, kam jsem vás lákal, což je kousek od Liberce, tedy na severu Čech, probíhá od čtvrtka a dnes vrcholí festival, který se jmenuje Kamenice. Pokud jste nedorazili včera, tak si dneska můžete vychutnat program plný medoušky. Program, který je opravdu nabitý. Tata Boys ve 22.40. O hodinu před nimi dříve vystoupí kapela Gufrau, velký objev letošní sezóny. James Cole a Idea, tedy nebude chybět hip-hop a rap na Rico Stage ve 19 hodin a 30 minut. Mimochodem, včera tam vystoupili Lunatic. Au. Nevadí, ale i tak je ten program skvělej. Berta Franc, ti už to mají za sebou. Billy Barman ze Slovenska. Dneska ze Slovenska se taky podíval do České Kamenice Fakult. Ten ale už vystoupil včera. Takže jenom takový jako letný náhled do programu festivalu Kamenice. Říká, že to je parádní festival. A aby té parády nebylo málo, tak dneska vystoupí za gramofony DJ Starosta, a.k.a. Poslanec. Chtěli jste to, máte to mít, vaše chyba. To se píše v programu. Původně skvěle promyšlený aprílový postík se přerodil v realitu a starosta České Kamenice opravdu zahraje svůj DJský set, za který dramaturgové a pořadatelé rozhodně neručí. Stane se tak za hodinu a půl ve 13 hodin a 20 minut. Dobře, za 2 hodiny na Sluníčko Stage. Jeďte do Kamenice, je hezké počasí, pokud nemáte nic v plánu, tak tohle je parádní alternativa. Mimochodem vystoupí tam i kapela Něco Něco, která letos vydala skvělou desku. Toho jsme si všimli na Expressu a Veronika Kloušek z Něco Něco udělala rozhovor. Přepis toho rozhovoru visí na webu expressfm.cz a Něco Něco vám svůj noční plán hrajou právě teď.

0: Švédská parta Cardigans, I need some fine wine and you. Jedna minuta po půl dvanácté ladíte Express FM a kromě víkendového programu asi tušíte, že Express vysílá i ve všední dny, tedy když jste všichni v háku, tak i tady se maká. Od pondělí do pátku ráno Václav a Babu. Potom samozřejmě přijde na řadu Míša, potom Veronika a večer obstarávají chlapci Michal s Petrem. No a za nimi se vydáme. Oni se ve svém jednom vysílání věnovali blížícímu se nezadržitelně, chce se mi říct, blížícímu se svátku sportu, tedy MS ve fotbale. Tak pojďme na to.
1: Určitě všichni víme, že se uskuteční v Americe, Kanadě i Mexiku. Ale víte, jak se bude jmenovat oficiální míč?
2: Nevím.
1: Nevíš. Oficiální míč pro letošní mistrovství světa ve fotbale se jmenuje Trionda.
2: Trionda, takže asi to trošku odkazuje na to, že to je ve třech zemích, že? Trionda.
1: Naprosto přesně. Odkazuje právě na hostitelské země, které jsem jmenoval, takže jako nic zásadního. Každopádně Trionda vychází ze španělštiny a překládá se jako tři vlny. Ten design je inspirovaný fanouškovskou mexickou vlnou a zároveň opět odkazuje na země, které jsem říkal. A navazuje na legendy mezi balóny. Znáš nějakou?
2: Roteiro.
1: Roteiro, máš, trefil si fotbalový míč a netrefil si mistrovství světa.
2: To nebylo mistrovství světa?
1: To nebylo mistrovství světa, to bylo mistrovství Evropy ve fotbalu, pokud já se nemýlím.
2: No to se nemýlíš, bohužel asi no.
1: No já koukám na Triondu, je docela zajímavý, ale že od těch dalších se třeba neliší. Podíváme se, kdybyste jako mimochodem chtěli vidět ty míče, tak na Seznam zprávách jsou všechny vyfocený. My samozřejmě známe Adidasy Telstary nebo Adidas Tango známe, že jo.
2: A víš, co je zajímavý? Viděl jsem video, jak se vlastně ty míče vyrábí. Já jsem vlastně nikdy nad tím neuvažoval, jak se míč vyrábí. To si najděte, milí přátelé. To je, dá se vidět třeba na Instagramu. V Indii se to vyrábí mimochodem. Mm-hmm. A to vlastně jako je strašně složitá záležitost. Já jsem vlastně, říkám, nikdy jsme tě nepřemýšlel, to se peče, ta guma a tak, jako je to strašně složitý.
1: No je to chemie, no.
2: Tak já
1: no,
2: doufám. To asi taky hodně chemie tam bude.
1: Já doufám, že Trionda přinese štěstí hlavně české repre.
0: Když Petr nakousnul českou repre, tak prozradím, že ve skupině A se náš výběr utká v prvním zápase s Jižní Koreou v pátek 12. ve 4 ráno, takže ze Šantánu rovnou na Gau.

0: Pokud ve světě existuje festival, kam bych rozhodopádně chtěl zavítat, pak je to festival, který se rok co rok koná ve Flushing Meadows v New Yorku, tedy v místě, kde se obvykle hraje US Open na konci září. Jmenuje se The Governor's Ball a je to festival, který je našláplý od A až do Z, začal včera, vyvrcholí zítra vystoupením A$AP Rockyho, který mimochodem vystoupí v Čechách, ale dneska tam narazíte na tuhle anglickou partičku, která se jmenuje Wet Leg Shizlong na Express FM ve 11:45. Vystřídá naše novinka. Jmenuje se Do It Better. A stojí za ní Pexeso.
1: Novinka. Express FM.
2: Pexeso.

0: Neúplně nešťastný osud potkal členy kapely School of Seven Bells, která vznikla v New Yorku v roce 2007 a ukončila svou dráhu v roce 2016. Za tu dobu vydali 4 LPčka, přičemž to poslední vzniklo posmrtně po skonu jednoho ze zakládajících členů kapele, která byla pojmenována po gengu, který se usídlil v 19. století v takzvaném Hell's Kitchen, tedy v jedné ze čtvrtí New Yorku. School of Seven Bells dohrávají svůj song Windstorm a my se z Hell's Kitchen přesuneme na příjemnější místo, neboť je tady pokračování naší pravidelné letní rubriky hashtag Nebudu doma.
1: Hashtag Nebudu doma. Další porce tipů na výlet je tady. Tentokrát vyrážíme na jih Čech. Jihočeský kraj nabízí například návštěvu Českého Krumlova s historickým centrem a hradozámeckým areálem zapsaným v seznamu UNESCO. Tam též najdete i Holašovice, vesnici ve stylu selského baroka s výjimečnou lidovou architekturou. Zapomenout nesmíme na rybníky obklopené lázinské město Třeboň, ikonický novogotický zámek v Hluboké nad Vltavou nebo fotogenickou červenou lhotu na ostrůvku uprostřed rybníka. V Jindřichově Hradci stojí za návštěvu roz

0: apartmány pro páry, rodiny i skupinu přátel, kteří chtějí strávit čas na Šumavě pohodlně a bez zbytečných komplikací. Z Modravy se dá vyrážet pěšky i na kole a okolí nabízí spoustu možností, kam zamířit. Mezi typy na výlet patří například hrad Kašperk, Vlčí výběh u Srní nebo usedlost Antígl. Kafé na Soutoku láká na kávu, desert, víno nebo něco na zahřátí a ubytovaní hosté mohou využít také saunu nebo grilovací zónu. Uživatelům elektromobilů a elektrokol přijde vhod možnost dobíjení.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Láká vás jeho český kraj, pak si zamilujete rezort Orsino na břehu Lipna nebo čtyřhvězdičkový hotel Záviš z Falkenštejna u zámku Hluboká, kde si pobyt užije celá rodina. Více pobytů nejen v jižních Čechách najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

Před chvíličkou dozněla pozvánka na jih Čech. Nemohl jsem si odpustit i hudební příspěvek z jihu Čech. Tohle byla táborská kapela vedená Kajem Buriánkem. Sunshine, Days Will Never Be The Same na Expressu těsně před polednem. Za chviličku další hudební tipy tady na Express FM.

Je tady poledne, posloucháte Express FM, já jsem Radek, zdravím všechny, kdo se třeba teď vyhrabali z kutlochu, vzhledem k tomu, že máme sobotní dopoledne, teď už tedy odpoledne 6 minut, tak se není co divit po včerejších mejdanech, ne, že bych se jednoho takového včera nezúčastnil, ale popojedem, před námi další hodina vysílání, společná hodina vysílání a vzhledem k tomu, že tenhle ten track od Sombra se jmenuje Potential, tak já říkám, že potenciál, nebo jak s oblibou říkám, potenciál, co se a náplně další hodiny tady je a to prostřednictvím vašich skvělých hudebních typů, který stále můžete posílat na 602 604 903. Za chviličku jeden z nich doručím skrzeva Express FM, ať už nás posloucháte kdekoliv. Zahrajeme se z domácích luhů a hájů. Tohle už je Charlotte Davidson a Saya Gray Lean. Hezký poslech.

0: Tohle je Subfocus, který v loni vystoupil v Čechách tolikrát, že mu museli podle mě dát přechodný pobyt z ty úřady, který zařizují vízum a tak dále. Každopádně posloucháte single Elevate od Subfocus, 12 hodin 13 minut navrch. Za okamžik Disclosure, Kelis, Watch Your Step. Přesně tak. Jesse Ware, Automatic a zmiňovaný hudební tip. Tak si ho nenechte ujít.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
2: Express

0: Od vašeho songu, tedy skladby, kterou jste se vyžádali, vašeho hudebního typu, což nebyl nikdo jiný než dokonalý, charismatický a talentovaný Andy Čermák, Summer Lonely Nights, se přesuneme k nejhranějšímu songu. Tím jsou Doors.
1: Nejhranější song na Express.
2: Express FM.
0: Nenechte se zmát, samozřejmě ten track se jmenuje Doors, nikoli kapela, tohle je Noah Kahan na Express FM, kde máme 12 hodin 25 minut.

Tomuhle chlapíkovi bude za týden, ok, za 10 dní, 17. června, 39 let, narodil se v LA, v Comptonu, tedy v místě, které vám nenabízí moc možností, jak se dozvíjet, ale tenhle borec to vzal za pačesy a na svém kontě má 20 Grammy, neuvěřitelné číslo v těchto letech, a taky Pulitzerovu cenu za texty, za album k desce To Pimp a Butterfly. Poslouchali jste Kendricka Lamara na Expressu, single I, vystřídala Duffy a single track, píseň, skladba Mercy.

0: It's gonna be a...
1: Nevím, do jaký míry milujete šedesátkový československý filmy, ale jeden bezesporu milovat musíte. V listopadu oslaví 60 let od premiéry, natočil ho režisér Jiří Menzel, dostal za něj Oscara a ten film se jmenuje Ostře sledované vlaky. A 60-leté výročí připadá na podzim, nicméně na oslavy tohoto skvělého snímku z Václava Neckářem v hlavní roli můžete navštívit už 20. a to v místě, kde se natáčel. Nevím, jestli to pro vás nebude úplně nová informace, ale ten snímek se natáčel kousek za Prahou, konkrétně na nádraží v místě zvaném Loděnice, kde mimochodem je továrna na gramofonové desky, největší na světě. To je jen tak taková odbočka. Takže v Loděnici u Berouna se velká část filmu natáčela. Navštívit tam můžete třeba muzeum trati, ale 20. vás tam čekají oslavy. Co bude náplní těch oslav, vůbec netuším, ale jestli máte rádi vlaky, filmy a jezdíte rádi na výlety, tak asi není o čem. Teď popojedem, a to doslova, vlakem. Tohle je totiž single Riding on the Train. Tohle si u Pasadena na Express FM.

Kdybych se měl držet v tendencích dnešního dne, tedy 6. června, tak jste se právě vylodili na 90,3 FM. Ano, dneska je den D před 84, to furt pletu. Lety se vylodili spojenci ve Francii. A proto tady můžeme fungovat. Víkend, Take My Breath, víkend s velkým V, víkend s malým V funguje a pokračuje na Express FM i po 13. hodině. Jsou 3 minuty, Radek vás zdraví, ať už se nacházíte kdekoliv, a já vaše kroky, pokud nevíte, co s nimi, nasměruji na jedno konkrétní místo už za pár chvil. Tohle jsou 10% Self-Aware.

0: A zatímco se věci pokouší rozříznout Foton, vy posloucháte na Express FM Track With Me, John Summit a Julia Wolf. 13.11, zdraví vás Radek do všech koutů České republiky, ale i za hranice všedních dnů, protože vím, že nás posloucháte třeba ve Švédsku, taky v Dánsku, v Německu, ale i na Slovači. Tak tam, jo, a v Brně vlastně samozřejmě, pardon. Good Neighbors, Keep It Up za pár chvil, taky Generation Young Clean Storm 2 a pak pozvánka na dva zcela parádní festivaly, které můžete navštívit dnes. Vlastně ty festivaly budou tři, přičemž jeden z nich není festival, ale mistrovství světa. No nevá, počkejte si.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
1: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
2: V hlavních rolích
1: Michal Dlouhý
2: a Kamil Halbich.
1: Smrt mu sluší
2: ve Švandově divadle.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
9: Nebudu doma na Expressu.
8: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
10: Express
11: FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
10: Express FM. Express.
12: Music first.
10: Express FM.
13: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show. V divadle Hibernia.

Generation a Young Clean Storm 2. Minulý týden, 26. jsme se ocitli i vy prostřednictvím Express FM v roce 1996. Hráli se songy z roku 96. Na Seznamu jste mohli vidět homepage z toho roku a ten důvod je jasný. 30 let Seznamu. 30 let Seznamu se dnes slaví v Garbe Holešovice. Pokud máte chuť, čas zajít na muziku, tak jděte. Vystoupí Penezi, Lenny, Skyline, Kašpárek v rohlíku a nebo Kapitán Demo. Garbe Holešovice. Začalo to před hodinou, končí o půlnoci. Kapitán Demo na Expressu právě teď.

Za včerejší den nebyla policistům ze silnic Táborska oznámena žádná hlásná dopravní nehoda. Policisté pouze asistovali u dvou nehlásných událostí, které byly poskytnutí součinnosti vyřešeny na místě sepsáním europrotokolů. V prvním případě nacoval dosud neznámý pachatel do zaparkovaného vozidla na parkovišti před prodejnou v Sezimově Ústí 1. Ve druhém případě přehlédla řidička při parkování ve Varšavské ulici v Táboře Torzo Kmene a poškodila si o něj přední část automobilu. Celková škoda na vozidlech a majetku.

Skoro půl druhý, posloucháte Express. To, co dohrálo, byl Ben Hawa, Keep Your Head Up. Shodou okolností, nebo náhoda tomu chtěla, i když náhody neexistují, vás dneska po druhý pozvuk Berounce. Kousek od Berouna totiž leží krásné malebné městečko Nižbor. Vedle teče Berounka. Můžete se vykoupat, venku je krásně. A v Nižboře najdete prastarou sklárnu, kterou opanuje už leta letoucí sklárna Riko. A právě do téhle sklárny jedinečné vás zvu na jedinečnou třídění akci v rámci mistrovství světa v broušení skla. Vůbec jsem neměl ánung, že něco podobného existuje, ale vzhledem k tomu, že už to je několikátý ročník, tak pravděpodobně existuje. Mistrovství světa v broušení skla právě v Nižboře ve sklárnách Rikl můžete navštívit dnes, ale i zítra. Vstupné činí do 18 hodin 0 na koncerty 390 korun. Ty koncerty, o která spoustu kapel vypíchnu třeba Michala Pavlíčka. Čekají vás jedineční zážitky na vlastní kůži. Můžete si fouknout vázičku, skleničku, půl litr, vybrousit skleničku, talíř, mísu anebo půl litr, komentované prohlídky. Podnikové prodejně si můžete koupit sklo, co hrdlo ráčí a co váš vůz uveze cestou domů. Mimochodem záštitu nad letošním ročníkem převzal prezident republiky pan Petr Pavel. No a když jsme u skla, tak já jsem zase sáhnul po tematickém tracku, když dovolíte. Tohle je Liam Gallagher a track War of Glass. Na Express FM, kde teď už je skoro půl druhé. Krásný poslech.

0: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill.
1: Jak prožít krásnou sludovou sobotu než na festivalu, který se jmenuje Prague 420, odkazující jak na volačku České republiky, tak i na 20. duben, což je Mezinárodní den konopí, který můžete užívat v jakékoliv podobě a která vám je samozřejmě příjemná. Dneska je velmi nabitý program, těšit se můžete na DJ kapely, ale také na soutěž v balení. Ne, není to seznamka. Těšit se můžete na pojídání pálivých papriček a spoustu věcí doprovodných k tomu hodící se. Ten kompletní program najdete na prague420.com. Já se loučím tímhle pánem. Steven Marley a Mos Def do party. Hey baby, krásný zbytek soboty, ať už budete balit cokoliv. Zítra v 10.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
0: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Léto začíná na zámku v Rostokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Rostokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
5: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
4: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
5: V hlavních rolích
4: Michal Dlouhý
5: a Kamil Halbich.
4: Smrt mu sluší
5: ve Švandově divadle.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
12: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
0: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
4: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění pro perouživé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
0: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up comedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
7: Music first. Express FM.
8: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.

0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonalost.

chci stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

vlaku, na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
0: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Music. First. Express FM.

Novinka. Express FM.

Hlavně někam, nevzpomínám, spěchám. To je totiž lejna alfa a omega. Proč ne? A proč se ptáš mě? Napiš dopis svýmu životu. Není to peříško a hospodinka zase jednou.

unikát. Tady není na plat nic, natož nějaký verbální atentát. Ovšem mi o úplnku na měsíc svůj rap vyjeme tak. Je to dlouhá cesta bez zastavení, půlnoční běh na spožděnej expres, spleces. Jestli ti mý kroky přijdou dezorientovaný, páč je to bez mě spouhý zdání. Je to furt jenom hip-hop a moje rostodivný myšlenko.